4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Trpíte depresí? Netrpíte.

0: is the family ticket.
1: Us two here are the legal parents of these two kids here, and she is their biological mother. Together, we're a family. Do we know what that looks like yet? No. No, we don't. Will it present some issues, fam?
0: Just go in.
1: All right, thanks very much.
2: Na Apple TV Plus startuje pátá řada oblíbené britské komedie Trying. Nicky a Jason mají po čtyřech řadách adopce konečně alespoň trochu ustálený rodinný život. Jenže na prahu se jim znovu objeví Kat, biologická matka jejich dětí Princess a Tylera, a vnese do jejich domácnosti pořádný vír chaosu. V hlavních rolích se vracejí Esther Smith a Rafe Spall, po jejich boku pak Charlotte Riley jako Kat a nově v obsazení se objeví i Celia Imrie. Zdá se, že klidná rodinná pohoda u Nicky a Jason nikdy netrvá dlouho. Sotva se usadí, minulost už klepe na dveře. Osmidílná pátá řada seriálu Trying je nyní k dispozici na Apple TV+.
3: We're not a normal family, are we?
4: Single, back!
3: Scott.
5: I think we're probably more normal than you think.
3: What film is this supposed to be?
6: The Ring. We watched this on our third date, so contextually, it's romantic.
3: So it was a move to get you all scared and cuddling up?
5: No, no. It wasn't a move. It was definitely a move. There's no
7: one else. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Josh Gad se podle informací serveru Variety přidává k hvězdnému obsazení chystaného prequelu k Ocean's 11, který vzniká ve Warner Bros. Pod vedením Margot Robbie a Bradleyho Coopera. Gad má ve snímku stvárnit výraznou roli a doplňuje už tak nabitý ansámbl, ke kterému v posledních týdnech přibyli i Oscarový nominant Wagner Moura v roli záporáka a Monica Barbaro. Připomeňme si, že Robbie a Cooper si zahrají rodiče Dannyho Oceana, tedy postavy, kterou proslavil George Clooney. A diváky čeká podle Robbie epická loupež na velké ceně Monaka v roce 1962. Cooper film zároveň režíruje podle vlastního scénáře a v hlavní roli se objeví po boku Robbie. Gad si tak s Ocean's prequelem přidává další projekt do nabitého kalendáře. Čeká ho totiž i Spaceball The New One, pokračování Angry Birds a Frozen nebo adaptace knihy All the Places You Will Go s Adrianou Grande. Prequel, který zatím nemá oficiální název, má zamířit do kin 25. června 2027. Natáčet se má začít už na konci července v Paříži a následně na francouzské riviéře. Jak já mám ráda tyhle hejslahoutky.

0: We threw a rod. Get comfortable.
1: Well, it's going to be a while.
0: He's got the wrench. He's, no. We got to wait here.
2: What are
0: you talking
2: about?
0: We got to wait on the plane.
2: What?
0: We got to wait right here until they fix the mechanical issue.
2: I got to sit in the middle with shitty snacks?
1: Yeah.
2: For 5 hours? Are you crazy?
0: This is the airplane experience.
2: Yeah. It's not a good experience.
3: Action. Na HBO Max se streamuje nová komediální sketch série Život Larry a honba za neštěstím. Larry David se vrátil na obrazovky poprvé od konce Larry Kročce a spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Jeffem Schaeferem vytvořil sedmidílnou minisérii, v níž jeho typicky neurotický malicherný charakter vstupuje do klíčových okamžiků americké historie. Od psaní deklarace nezávislosti přes Rosu Parks až po přistání na měsíci. Série vznikla jako satirická oslava 250. výročí založení Spojených států a producentským partnerem je společnost Higher Ground bývalého prezidenta Baracka Obamy a Michelle Obamy, kteří stáli u zrodu celého konceptu. Obama se v seriálu dokonce sám objevuje v jedné ze scének a s Davidem měl podle režiséra Schaefera i tvůrčí přestřelky na natáčení. Každá epizoda obsahuje zhruba 4 samostatné historické scénky a v obsazení se mihnou jména jako John Hamm, Catherine Hahn, Bill Hader, Sean Hayes, Vince Vaughn nebo Lin-Manuel Miranda. Kritika hodnotí seriál jako nevyrovnaný, ale zábavný návrat Davida k jeho starým SNL scénaristickým kořenům. Život Larry a honba za neštěstím můžete nyní sledovat na HBO Max.
4: What the hell is going on here?
5: Beggars can't be choosers.
6: You know what? I'm a choosy beggar.
7: What a party!
8: This is a declaration of common sense!
9: No sharing dessert.
8: It's unsanitary.
9: Sometimes I don't want a whole slice of pie, I just want a taste of pie.
8: Get your own damn piece of pie, Franklin!

0: So you wanna tell me about your bad dreams?
1: It's always the same.
0: Your dad.
2: Sky Showtime přidal do své nabídky horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování úspěšného hororu podle populární videohry. Rok po hrůzách v uzavřené pizzerii se Mike, bývalý noční hlídač v podání Josha Hutchersona, stará o mladší sestru Abby, kterou tehdy zachránil před zákeřnými animatronickými loutkami. Abby ale svým animatronickým kamarádům nepřestala scházet a tak se navzdory bratrovu zákazu tajně vydá zpátky do pizzerie, čímž spustí nové, ještě krvavější kolo hrůzy a odhalí desítky let skrývané tajemství o původu Freddyho. Režii opět držela v rukou Emma Temi, scénář napsal tvůrce původní hry Scott Cawthon a v hlavních rolích se vedle Hutchersona objeví i Elizabeth Lale, Matthew Lillard nebo McKenna Grace. Kdo přežil první díl, ví, že u Freddyho žádná noc neproběhne v klidu. Tahle bude navíc o to delší a krvavější. Pět nocí u Freddyho 2 sledujte nyní exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime.
0: We're never gonna be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head.
1: My father was a monster. You know that.
3: Everyone called it an accident, but it wasn't until years later when those five children went missing that I knew she was murdered by him.

0: Ještě mám pro vás souhrn noviny, které dorazily do kin minulý čtvrtek, tedy 2. července. Do kin vstoupila francouzská komedie A je to tady zas s Christianem Clavierem a Didierem Bourdonem. Alice a François se konečně chystají na svatbu, jenže vyjde najevo, že výsledky DNA testů byly chybné a otcové nevěsty a ženicha musí přehodnotit celý svůj původ. Z Ameriky dorazilo komorní manželské drama s komediální příchutí Pozvání, které natočila Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí manželskou krizí a jedna nevinně vypadající večeře se záhadnými sousedy se zvrtne v noc plnou odhalení a skrytých tajemství. V hlavních rolích září kromě Olivie také Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Nově najdete v kinech i česko-americký dokument Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner o neslavné Hilsneriádě z konce 19. století, který přináší nové důkazy zpochybňující vinu Leopolda Hilsnera. Druhým dokumentem je ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě, poetická esej o životě a díle tohoto vizionářského filmaře. A pro nejmenší diváky dorazili do kin Mimoni a Monstra. Žlutí panácové tentokrát terorizují natáčení v Hollywoodu a na scéně se objeví i skutečná monstra. Toť vše z posledních kinopremiér. Hovk.
1: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: nás to poslali.
1: 1. července 1982 přilétají na Zemi mimozemšťané. Jejich schopností je měnit podobu svou i svého vesmírného plavidla, ač je to pivní sud, jak jinak než plzeňského, nebo kontejner na odpadky.
0: Nepozvete nás dál? Jistě. Prosím. Byl jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety.
1: Sci-fi parodie Pozdrav ze zeměkoule od scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského, která právě vstoupila do kin, nám předkládá humornou formou československou socialistickou realitu 80. let s kapkou toho ekologického podtextu.
2: Jestli jste opravdu přiletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak.
0: A jak?
2: Třeba jako zelení pidi mužíci nebo tak něco.
1: Roztomilou dvojku mimozemšťanů A a B v podání Milana Lasici a Julia Satinského doplňuje Jiří Mencel, co by doktor Nešťastník, kterému se poštěstilo mít tyhle dva ufouny na krku.
2: Proč já? Proč zrovna já?
0: Podívejte, pane doktor, vy jste naprosto průměrný, bezvýznamný člověk.
1: Oldřich Lipský obsadil i do mnoha menších rolí skvělé osazenstvo herců. Konvalinkovou, Kopeckého, Kodeta a nebo Vladimíra Hrabánka. A tímto zdravím Štěpána Hrabánka, pokud nás právě poslouchá na chalupě.
3: Zatracená, skurvená práce. Kde se flákáte?
4: O co nešete?
0: Pozor na silný slova.
3: Ale já se ti na silný slova můžu vystrat. Tamhle máte lopaty a koukejte jim makat. Chlapci.
5: Nastupujeme uměleckou dráhu.
3: Tudíž si vám na tu práci můžeme přijít. Zatracená,
0: promiňte, neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci?
1: Děj je v srdečném Pozdravu ze zeměkoule také doplněn animovanými sekvencemi od humoristického kreslíře Vladimíra Jiránka. A ačkoliv tato komedie není až tak brilantní jako předešlé snímky Lipského, hlášky z tohoto filmu zlidoví.
0: Dobrý den. Jak byste reagovala na návštěvu mimozemských civilizací?
3: Hrajte se, já se o politiku nezajímám.
0: Lidé jsou zvláštní.

0: Walters had always dreamed of flying a balloon to a faraway place. He rigged 42 weather balloons to a lawn chair and filled them with helium.
1: 2. července 1982 se Larry Walters, podpořen svou přítelkyní, pustil do plnění dětského snu a s pomocí 42 balónků naplněných heliem vzlétl k nebesům na zahradní židli.
2: Vítomce! Za co náramky? Co takhle? Pokus o útěk před zad, ale já jsem neutíkal, jenom jsem nemohl dolů.
1: Po téměř hodinovém letu, během kterého se mu podařilo vystoupat až do 5 kilometrů, narušil letecký vzdušný prostor. Při sestupu zavadil o dráty elektrického napětí a způsobil půlhodinový blackout v oblasti. Proto na něj samozřejmě po přistání na Long Beach čekala policie a zatkla ho.
3: Za co?
2: Má to co dělat z balónky a se židlí. A to je všechno, co řeknu. Nezlobte se, ale možná jsem spolupachatel.
1: Walters, kterému se začne přezdívat Launcher Larry, vyvázne nakonec pouze s pokutou a stane se z něj mediální senzace.
2: A přitom chtěli jenom létat na zahradě.

0: července 1985 se odehrává v Americe slavnostní premiéra snímku, který se stane ikonou 80. let s nesmírným vlivem na popkulturu a filmový průmysl vůbec. Návrat do budoucnosti od Roberta Zemeckise.
1: How far are you going?
2: About 30 years.
0: Jenže natáčení snímku provázely velké lapálie. Michael J. Fox je v této době velkou televizní hvězdou a ačkoliv už od začátku byl hlavním adeptem na Martyho McFlye, showrunner seriálu Family Ties Gary Goldberg nemohl Michaela uvolnit z natáčení.
3: So we begged and tried to see if we could cast Michael and we couldn't, and then we started really looking for somebody who might embody many of the qualities that Michael had.
0: A protože museli podle smlouvy uvést film ke konkrétnímu datu, tým byl nucen roli Martyho McFlye přeobsadit někým jiným, jinak by se produkce snímku zcela ukončila. A roli Martyho McFlye tedy dostal talentovaný Eric Stoltz.
4: We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing.
5: And he showed me the first 5 weeks of footage cut together, and he just said, I don't think we're getting the laughs that I was hoping we would get. And I looked at Bob and I realized that he was absolutely correct. And I said, Bob, what do you want to do?
0: Ale ono to nefungovalo. Naštěstí Spielbergovo studio Amblin umožnilo Zemeckisovi přetočit o nich 5 týdnů prací, jenže stále potřebovali Martyho McFlye a tak se vydali za producentem seriálu Family Ties.
4: We were on our knees begging, we need Michael, we really need him. And Gary said, okay, look, I'll tell you what, with the understanding that Family Ties always comes first. If you guys are willing to make that accommodation to us and shoot around our schedule, then I will let Michael read the script and we'll see what happens.
0: Michael J. Fox si scénář zamiloval a byl také srozuměný s tím, že celé natáčení návratu do budoucnosti se bude posouvat podle jeho závazků v televizi, takže ho čekal vyčerpávající kolotoč na sebe navazujících denních a nočních natáčení.
1: It was just crazy.
3: Somehow, thanks to Michael Fox, we made it work and he turned out to be the perfect Marty McFly.
0: V původních verzích scénáře byla strojem času místnost nebo lednička, ale stále nemohli přijít na to, co to bude, aby byl scénář logický. Ostatně scénář prošel 44 verzemi, než dostal zelenou.
5: They couldn't figure it out.
4: And Bob said, you know what, wouldn't it make more sense for this to be mobile?
5: And they had turned the time machine into a DeLorean.
6: Doktore, tak to je DeLorean.
0: Snímek se svým originálním mixem sci-fi, humoru a dobrodružství dosáhne okamžitého kasovního úspěchu, uznání kritiky a stane se kulturním fenoménem. Kasovní trhák a číslo 1 roku 1985, Návrat do budoucnosti, nastartuje filmovou kariéru Michaela J. Foxe jako hlavního protagonisty a upevní status oblíbeného herce Christophera Lloyda.
6: Počkejte, doktore, vy jste z toho DeLoreana vyrobil stroj času? Je to možný?
7: No ano, jistě! Přece když už postavím stroj času, tak ať to má styl!
1: It's wonderfully exciting. I mean, it's a once in a lifetime thing. If indeed it is only once in a lifetime for me, I'll die satisfied.

0: Podle TLC za to můžou smlouvy s produkční firmou Pebbitone, kterou vede Perry Pebbles-Reed. Právě tu obvinují z toho, že je nechala podepisovat nevýhodné kontrakty a bere si větší kus koláče, než je zdrávo. Pebbles všechno popírá a tvrdí, že se jen snažila TLC vyjednat lepší podmínky.
1: These are lies, embellishments, defamation, and it's going to be handled and dealt with.
0: Smlouvy, které holky nechaly na Pebbles, jim nechávají z každého prodaného CD jen pár drobných, přesněji řečeno 56 centů, a ty musí podělit třemi. A když se připočítají náklady na natáčení klipů, cesty, turné a propagaci, které si musí hradit sami, vychází to tak, že i přes obrovský úspěch vydělávají méně než úředník na poště.
2: I'll put it to you this way. We are the biggest selling female group ever. 10 million albums worldwide. We have worked very hard. We have been in this business for 5 years. And we are broke as broke can be.
0: A zatímco fanoušci paří na hit Waterfalls, skupina táhne svůj spor až k soudu. Ten potrvá měsíce a vyvrcholí dohodou v roce 96. TLC si vybojují nové smlouvy s labelem LaFace a hlavně práva na své vlastní jméno, které od začátku držela právě manažerka Pebbles. A té tento soudní spor zničí manželství s LA Reedem, spolumajitelem labelu LaFace, kde TLC své desky vydávají.
2: Stick together, learn from our mistakes and well, you know, contracts and stuff's kind of hard to handle business when you're stuck in contracts. Bye y'all.
0: Hudební ráj není věčný a chvílemi se dokáže změnit na pořádný horor, ale nakonec triu TLC zůstane lekce s vítězným koncem. I když jste superhvězdy devadesátek, bez dobré smlouvy nezaplatíte ani složenky.
3: Umělci, kde bysme bez nich byli?

0: Taylor Dane přichází 13. července 93 s deskou Soul Dancing, kterou Entertainment Weekly chválí jako zabijácké pop album se skvělým výběrem materiálu. Ostré, cílené, plné vábniček a každá skladba je pravděpodobným rádiovým hitem.
1: It has to have the attitude and the space for me to sing it in and the type of musical production that I think is aggressive enough and it gets over.
0: Soul Dancing, na kterém spolupracovala s Chepem Pettibonem a duem Clivilles & Cole, ale nejvíce zazáří v Austrálii a singly nejlépe zabodují v tanečních žebříčcích.
1: You know, if you really like something, you want

0: The world has come to Los Angeles, 140 nations exactly. It's the moment of anticipation before the great event begins.
1: 28. července 1984 začínají 23. letní olympijské hry v Los Angeles se spektakulární show, když přilétá Bill Suter s raketovým batohem od Bell Aerosystems, známém jako Jetpack, za hudebního doprovodu armádní kapely Spojených států.
0: Well, there he is, Jetman, flying into the stadium. No wires, no tricks. Bill Suter of Youngstown, New York.
2: Oh,
0: 38-year-old Rocket Man.
2: What a beginning.
1: Po zprávách o masivních finančních ztrátách na několika posledních letních olympijských hrách jediná dvě města se chtěla stát pořadateli, tedy Los Angeles a New York. Nízká úroveň zájmu mezi potenciálními hostitelskými městy o hry v roce 84 je také hlavní hrozbou pro samotnou budoucnost olympijských her. Město Los Angeles ale prokáže finanční úspěch a ostatní města začnou znovu projevovat zájem o olympiády na svém území. Hry v Los Angeles a Montrealu budou považovány za příklady osvědčených a nejhorších postupů při pořádání olympijských her a poslouží jako cenná lekce pro budoucí hostitelská města.
3: Léto už je za dveřmi a šáša burger je oficiální masový sendvič pro letošní letní olympiádu.
1: K olympiádě se staví čelem i řetězec rychlého občerstvení McDonald's. Nejenže postavil olympijský plavecký stadion McDonald's, ale připravil pro diváky her i výherní stírací losy s názvem Když USA vyhrají, vyhrají.

0: Burger.
1: Propagace se stane populárnější, než se očekávalo. Big Macy za zlatou, hranolky za stříbrnou a kokačky za bronzovou medaili amerických sportovců budou ubývat jako na běžícím pásu.
0: Brazil jsem do toho prachy, a kolik mě ty zdarma burgery přijdou?
2: Žádný strašiš, všechny losy jsou na sporty, které komunisti neprohrávají.
3: Právě přišel telegram, šéfe.
0: Sovětský bojkot, USA bez konkurence, co tohle znamená pro mě?
2: Tedy vy přijdete o 40 milionů dolarů.
1: Sovětský bojkot olympiády povede k tomu, že USA získají mnohem více medailí, než se očekávalo. Američané poprvé od roku 68 překonají vlastní i světový rekord, který drží Sověti z her v Moskvě, když získají rekordních 83 zlatých medailí, 61 stříbrných a 30 bronzových, tedy 174 medailových umístění celkem.
4: Hodně štěstí našim sportovcům přeje oficiální animované družstvo.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na jednu z největších hádanek moderní kosmologie. Jak rychle se vlastně rozpíná náš vesmír. Mezinárodní tým vědců ze Swinburne University a australské organizace CSIRO využil srážku dvou neutronových hvězd, aby změřil Hubbleovu-Lemaitrovu konstantu úplně novým způsobem. Jak popsal magazín Universe Today, astronomové kombinovali gravitační vlny s pozorováním Hubbleova teleskopu a sítí radioteleskopů v Evropě i Spojených státech. Ta srážka totiž vyslala do prostoru výtrysky energetických částic, které svítily celé měsíce. A tady je ta pikantnost. Dosavadní měření se neshodují. Blízký vesmír říká jedno číslo, raný vesmír druhé. Tomu se říká Hubbleovo napětí. Nové měření se překvapivě přiklání k hodnotě z raného vesmíru, což naznačuje, že naše fyzika možná nakonec funguje tak, jak má. Vědci teď potřebují další srážky neutronových hvězd. Vesmír, prosím, servírujte. Držte si čepice, přátelé. Gravitace

Gasparino now.

know, babe. You

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it? I said.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. This right here is a power play.

0: Seca.
1: So far away from here. Oh, where could my nightlife be?

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: My definition of house music is what comes from the soul.
2: Not everyone understands house music.

industry. The industry.